fascinuje, že se na to sežene tolik peněz, ale jinak si myslím, že v tom porovnání, když si to veme počtu obyvatel, tak prostě myslím, že to je podobné ve všech zemích. Že se talentu není moc, že námětů není tolik zajímavých, silných. Odvahy se

na věky snad. Amen.

se stopy renesance a kampanila je ryze barokní. O četných rekonstrukcích vypovídá i dnešní interiér kostela. I díky historickému průzkumu a restaurátorským pracem dnes vidíme odhalené některé spodní

0: Samozřejmě, to je jako velká porce. To...
1: No, je to 8 akcí celé léto, každý rok vlastně se na tom vlastně kontinuálně pracuje.

důvěřujte nám a dejte svému autu tu nejlepší péči, kterou si zaslouží. Navštivte nás ještě dnes a starosti o váš vůz přenechejte nám.

Někdy, že bys tam měl hosta, před kterým bys byl jako nervózní, nebo na kterého ses tak těšil a že bys měl to, že potkáváš se s většinou české hudební špičky, nebo téměř se všemi,

0: Náhodou je tady Spartu klientů z Červeného dvora. Jak vznikla spolupráce na té revitalizaci Červený dvůr a Kájov?
1: Tak bylo to vlastně náhoda, že já jsem tady byl na podzim na koncertě nějakého maďarského sboru, a takže vlastně

připomenout, co vše jsme společně zažili a kvůli čemu jste nám zůstali věrní. Věříme, že tomu tak bude i v následujících měsících roku 2018. Stále jsme totiž vaše domácí

0: víte, že už jsem vás chtěl pozvat dávno, ale bál jsem se, že se mu budete posmívat.
1: Já jemu? No, proč bych to dělal? No, to se

0: No.
1: Ne, já miluju Brno.
0: No, tak
1: Brno je jedno z mála měst, kde se svojí holkou vždycky zůstáváme, když máme koncert a máme tam mejdam.
0: Tak teď jsi to vylepšil.
1: Ne, fakt, já si dělám z toho srandu, protože máš, se tak stingrujem, ale

Rynín při svých činnostech prostřednictvím dceřiných společností, zemědělských prvovýrobních společností, překrývají tím svým rozměrem, to znamená rostlinné výroby.

0: Reportážní cesty se ze 3 měsíců zkracovaly na 3 dny, ale obávám se, že dneska je to spíš zkrácení tak na 3 hodiny a ještě to ten člověk musí natočit, nafotit, napsat a...
1: Ano.

0: No, jak to všechno bylo? Začněme od začátku.
1: No tak na začátku určitě byl nákup jedné štěkolky, byl to sportovní typ a kamarád

neurózy a tak dále a tak dále. A pak jsou tam zase opravdu třeba lidi, kterým jako úplně přeskočilo. Jo? My jsme slyšeli spoustu takových jako veselých nebo takhle